být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Jesaj, a tahle tapecka je zase věnovaná těm, kteří si přišli spíš zaholit.
2: Chceš jointa for me?
1: Zaholit si nějakýho jointa ani ne, až za chvíli, až to dospívám, tak si rádám.
2: To už to tady nebude.
1: Pro ty, co hulej

0: takže nezapomeňte huli tam čonty posílat. Je to přesně o tom.
1: Díky, díky vám.
2: Děkujem.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si jí dal do kapsy, přijdu do metra,

0: v metru, řádně označit vstupenku, jízdenku, a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk, tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dám jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Expressi Radio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 3 hodiny ráno. Tak naše Emča Čechová, co se na Instagramu plácla v mokrý košili, teď prý kosí Ameriku v ženský NBA. Prej tam nezabodovala jenom fotkou, ale i tím, že se kurva trefuje líp než kdejaká profice. Takže držte palce, ať nám ta kočka nezdrhne za moře natrvalo, byl by to hřích pro český chlapy.
2: Ze společnosti.
3: Že Češi mají smysl pro humor, to ví každý, ale že se to projevuje i v názvech obcí, to je prostě pecka. Takový, onen svět, je sice odlehlá prdel světa, ale s adresou tam si asi každý pošťák pokecá. A co teprve, kozodírky, nebo uchcaný rybník, to už je regulérní nářez, kde by jeden čekal spíš pár opilců než idylickou krajinu. Je vidět, že i v těch nejzapadlejších koutech republiky se lidi prostě neberou moc vážně.
2: Kultura.
3: Takže, poslouchejte, jestli si myslíte, že v českých muzeích se v noci jen suší exponáty, tak jste na omylu, fakt. Právě frčí festival muzejních nocí, kde se po celé republice otevírají tyhle kulturní chrámy i po zavíračce a dějou se tam věci, co byste v běžným průvodci nenašli. Takže jestli vás láká, jak se historie probouzí, nebo jen chcete vidět, co se děje za zamčenými dveřmi, když padne tma, je to vaše šance, a často i zadarmo, což je prostě pecka.
2: Sport.
3: Tomáš Chorý, náš fotbalový horkokrevník, dostal od Slavie Padáka za další červenou kartu, tentokrát porvačce v derby. Nicméně, už se ho chytá tady Sokol Manětín z okresu, prý tam jsou stejně všichni pacienti, magoři a kohinoři, takže Chorý mezi ně krásně zapadne. Tam si může loktovat, co hrdlo ráčí, a nikdo ho za to nebude buzerovat, protože o titul se tam stejně nehraje.
2: Doprava.
3: V Plumlově se včera ukázalo, že když se dvě ženské na křižovatce nemůžou dohodnout, kdo má pédel, tak to prostě nedá. Dvě řidičky si v klidu nedali přednost, jedna Fabia pak přistála na chodníku a škoda je za 100 tisíc. Hold, holky, občas je lepší couvnout, než si pak kurvit večer s pojišťovákem.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta rozpačitá oblačnost, chvíli jasno, chvíli se to mraky zahalí, a sem tam možná i něco ukápne, ale žádný pořádný liák na splavení hříchů nečekejte. Maximálně se ohřejeme na 19 stupňů, v noci to spadne k 5, takže na nahaté radovánky je to ještě trošku brzy, holky. Zítra pak bude občas pod mrakem a sem tam sprchne, ale teploty se vyšplhají až k 19, takže si klidně vyvětrejte tu svou nadrženou duši, i když se možná zmokne.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 3 hodiny ráno. Tak naše Emča Čechová, co se na Instagramu plácla v mokrý košili,

0: Teď prý kosí Ameriku v ženský NBA. Prej tam nezabodovala jenom fotkou, ale i tím, že se kurva trefuje líp než kdejaká profice. Takže držte palce, ať nám ta kočka nezdrhne za moře natrvalo, byl by to hřích pro český chlapy.
1: Ze společnosti.
0: Že Češi mají smysl pro humor, to ví každý, ale že se to projevuje i v názvech obcí, to je prostě pecka. Takový, onen svět, je sice odlehlá prdel světa, ale s adresou tam si asi každý pošťák pokecá. A co teprve, kozodírky, nebo uchcaný rybník, to už je regulérní nářez, kde by jeden čekal spíš pár opilců než idylickou krajinu. Je vidět, že i v těch nejzapadlejších koutech republiky se lidi prostě neberou moc vážně.
1: Kultura.
0: Takže, poslouchejte, jestli si myslíte, že v českých muzeích se v noci jen suší exponáty, tak jste na omylu, fakt. Právě frčí festival muzejních nocí, kde se po celé republice otevírají tyhle kulturní chrámy i po zavíračce a dějou se tam věci, co byste v běžným průvodci nenašli. Takže jestli vás láká, jak se historie probouzí, nebo jen chcete vidět, co se děje za zamčenými dveřmi, když padne tma, je to vaše šance, a často i zadarmo, což je prostě pecka.
1: Sport.
0: Tomáš Chorý, náš fotbalový horkokrevník, dostal od Slavie Padáka za další červenou kartu, tentokrát porvačce v derby. Nicméně, už se ho chytá tady Sokol Manětín z okresu, prý tam jsou stejně všichni pacienti, magoři a kohinoři, takže Chorý mezi ně krásně zapadne. Tam si může loktovat, co hrdlo ráčí, a nikdo ho za to nebude buzerovat, protože o titul se tam stejně nehraje.
1: Doprava.
0: V Plumlově se včera ukázalo, že když se dvě ženské na křižovatce nemůžou dohodnout, kdo má pédel, tak to prostě nedá. Dvě řidičky si v klidu nedali přednost, jedna Fabia pak přistála na chodníku a škoda je za 100 000. Hold, holky, občas je lepší couvnout, než si pak kurvit večer s pojišťovákem.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta rozpačitá oblačnost, chvíli jasno, chvíli se to mraky zahalí, a sem tam možná i něco ukápne, ale žádný pořádný liák na splavení hříchů nečekejte. Maximálně se ohřejeme na 19 stupňů, v noci to spadne k 5, takže na nahaté radovánky je to ještě trošku brzy, holky. Zítra pak bude občas pod mrakem a sem tam sprchne, ale teploty se vyšplhají až k 19, takže si klidně vyvětrejte tu svou nadrženou duši, i když se možná zmokne.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

vyhodilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, pšššt. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

It's my turn and I'm taking it.

Nemyslete si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy. Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Follow me to a point of no return.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 6 hodin ráno. Tak si představte, že v Česku máme vesnici s názvem Onen svět, která teď baví úplně všechny a na úřadech snímají regulérní prdel. Její obyvatelé si už zvykli na pobavené reakce, když řeknou, že bydlí na onom světě, kam se dá paradoxně dojet i autem. A tak se ptáme, jak často se tam asi chodí, na jedno, a jestli se odtamtud člověk po flámu vrací s pocitem, že byl opravdu na onom světě.
4: Ze společnosti.
5: Tak to je fakt hnus. Představte si, že těsně před svatbou vlezete do pokoje a tam váš nastávající chlap saje prso vlastní matky. Nevěsta prý nevěřila vlastním očím a svatba šla, pochopitelně, do prdele.
4: Kultura.
5: Veletrhy u nás nejsou jen o nudných stáncích, občas se tam rozpoutá pořádná sranda, třeba když ochranka nahání partizánské vývojáře, co dělají nečekané performance. Lidi u toho čumí s otevřenou hubou, což dokazuje, že kultura v Česku umí překvapit i mimo jeviště. Prostě žádná nuda, i obyčejné akce dokážou být pěkně živé.
4: Sport.
5: Další fotbalová ostuda v Česku, tentokrát fakt bizár. Jeden funkcionář prý bušil v noci na magistrát s holou prdelí, z čehož je i video. No to mi poser, co se u nás děje za sračky.
4: Doprava.
5: Tak bacha, píča, silničáři si letos v Plzni zas jednou řekli, že je ideální čas na pořádnou hru na únik z města. Americká třída je v hajzlu, takže si ti, co se serou do centra, můžou rovnou vzít deku a karimatku, protože to tam bude stát. A prej to bude lepší město, no to si pište, jen se tam do té doby nikdo kurva nedostane.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty, které se vyšplhají až na krásných 20 stupňů, takže opálené zadky na zahrádkách budou k vidění. V noci se to ale ochladí na zhruba 7 až 9 stupňů, takže se vyplatí přitulit k někomu teplému, nebo si prostě vezměte deku, vy hovada zmrzlá. Zítra nás pak čeká podobný vejlet s maximálními 20 stupni přes den a nočními 9.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio, maximálně fun.

Jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy. Což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Druhá povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a on

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Rádio.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 7 hodin ráno. Pražští strážníci řeší novou módní vlnu, kdy si někteří, kreativní, obyvatelé instalují soukromé záchody přímo do veřejných pískovišť, prý pro větší pohodlí svých ratolestí. Zatímco městská policie to řeší s údivem a pokutami za narušování veřejného pořádku, někteří rodiče si pochvalují, že jejich děti už nemusí hledat křoví a doufají, že si tam nikdo nepřinese i bidet. Pokud se tento trend rozšíří, hrozí, že z pískovišť se brzy stanou veřejné toalety s dětskými hřišti.
4: Ze společnosti.
5: Agáta Hanichová zase nesklamala a ukázala, že na bulvár umí pořádně zapůsobit. Na svém Instagramu prý vystavila oplzlé fotky od fanouška se slovy, když máš odvahu ho poslat mě, tak ať se podívají všichni. No co, hlavně že je zábava a nikdo se nenudí, že?
4: Kultura.
5: 50 let slaví Maxi Pesvík a s ním i 50 let bizarních historek ze zákulisí, komunističtí cenzoři prý měli takový mindrák z toho, že pes v animáku honí žluté policejní auto, až se prý skuteční SMVáci raději přebarvili. Kde jaký influencer by si dneska mohl vzít ponaučení z toho, jak moc si soudruzi tenkrát hlídali svůj image.
4: Sport.
5: Tak to máme za sebou, český hokej zase jednou předvedl divadlo pro otrlé, co říkají, že mají silné nervy. Včerejší porážka se Slovinskem a ještě k tomu s českým gólmanem v bráně soupeře zvedla ze židlí i ty největší flegmatiky. Jestli takhle budou hrát dál, tak raději ať si místo bruslí obují pantofle a zalezou do hospody na pivo, tam udělají víc parády.
4: Doprava.
5: Řidiči, bacha na křižovatky. V Krumlově se dvě dámy tak pěkně srazily, protože si obě mysleli, že mají přednost a jedna Fabie pak elegantně skočila na chodník. Holt, občas i na blinkry nestačí jen koukat, ale taky je umět správně interpretovat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešní ráno bude v Česku jako stvořené pro raní ptáčata, co se chystají venčit své miláčky, teploty se totiž budou držet kolem 10 až 12 stupňů, což je na tohle roční období docela prdel, nemyslíte? Přes den nás ale čeká skoro letní pohoda, slunce vytáhne rtuť teploměru až ke kulantním 25, takže se budete moct konečně pořádně spotit. A večer. Klid, žádná zima ani průvan, jen příjemných 18 až 20 stupňů, ideální čas na to, abyste si venku s někým udělali radost.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh, Crazy Radio.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil taléře, polévky, misa s tým, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tým obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká moletnější, nahne sa lus strýcovi, který vidovali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem ťa měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Maximálně fun. Crazy Radio. Santana. Aye.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 8 hodin ráno. Nový trend mezi českými muži po 50. Místo posiloven prý teď frčí skupinové lekce pletení, a jeden borec z Plzně se dokonce pochlubil svetrem pro psa, který prý vypadá líp než ty, co se prodávají v obchodňáku. Holky, bacha, ať vám ti pletaři nepřevrátí svět, to už není jen o svalech.
5: Ze společnosti.
6: Jestli hledáte, kam vyrazit na pořádný výlet, v Česku máme i takové skvosty, jako je balvan zvaný Ďáblova prdel poblíž osady u Panského lesa. Jeho jedinečný tvar opravdu nenechá nikoho na pochybách, proč se jmenuje zrovna takhle. Takže až budete chtít ukázat svým ratolestem, kde sídlí pekelná sedací souprava, víte, kam směr.
5: Kultura.
6: V Bruntále se nově můžete brodit v bahně, a to doslova, protože tam otevřeli muzeum bahna. Majitel vsadil na jistotu a inspiraci pro tuto bizarní expozici čerpal z kultovního seriálu Komebak. Teď už jen čekáme, jestli tam začnou pořádat bahenní wrestling nebo kurzy výroby hliněných sošek z vlastních zkušeností.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že liberecký fotbalista Kajondo se asi moc kamarádit se Spartou nebude, v letošní sezóně si proti ní připsal už takový kuriózní, červený hat-trick. Naposledy ho sudí poslali do sprch po závěrečném hvizdu, když si za protesty vykoledoval dvě žluté karty a letěl z placu. Chudák chlap, to už je spíš osobní vendeta než jenom fotbalový prohřešek.
5: Doprava.
6: Pražská jižní spojka se dnes ráno opět proměnila v nekonečnou kolonu, když si po pondělním požáru kamionu řidiči postojí, jako by snad trénovali na konec světa. Policie sice doporučuje, jeďte jinudy, ale kam, když se ta jedna velká díra v Praze ucpala hned ráno. A aby toho nebylo málo, večer se jižní spojka znovu úplně uzavře, než se ten ubohý, schořelý vrak konečně odtáhne.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešní den nám v Česku přinese proměnlivou oblohu, takže to bude takové to klasické aprílové počasí, kdy nevíte, jestli si vzít plavky nebo kulicha. Odpoledne se teploty vyšplhají na příjemných 15 až 20 stupňů Celsia, což je konečně slušné počasí na krátký rukáv, ale večer se to zas hezky ochladí na zhruba 7 až 10, takže ať vám neupadne ledvina, miláčci. Celkově to bude den tak akorát na to, abyste stihli vyvenčit psa, vyprat prádlo a třeba i zapomenout, kde jste nechali klíče od auta.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.
3: Listen up everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been said to be heavy breathing, while dancing, coughing. So when you hear the sound, run for cover.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 9 hodin ráno. V Krumlově si to včera na křižovatce rozdali dvě řidičky, které si evidentně nemohly vzpomenout, kdo má přednost, a tak jedno auto skončilo s prdelí na chodníku. Vypadá to, že se holky předháněly, která bude dřív, a nakonec to schytala jedna v nemocnici, zatímco druhá měla jen pošramocené plechy a ego. Celková škoda 100 000 korun sice zabolí, ale aspoň mají sousedi o čem drbat u kafe.
4: Ze společnosti.
5: Policie řeší bizarní případ, zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy, aby ji, chudinku, konečně pohřbil do řeky a dopřál jí klid od církevních výstav. Ještě že neměla zrovna tělo, to by se v řece hledalo hůř. Historici kroutí hlavou, co na takovou kuriozitu říkají sběratelé ostatků, je ve hvězdách.
4: Kultura.
5: Česko zahajuje lázeňskou sezónu 2026, takže se těšte na hromadné máchání těl v léčivých sračkách a popíjení pramenů, co protáhnou střeva. Karlovarský kraj už hlásí plno, jelikož lidi se zkrátka nemůžou dočkat, až si pořádně uleví a propláchnou se zevnitř. Třeba tam konečně najdou i ztracený smysl života, nebo aspoň klid od těch domácích otravů.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že Ester Ledecká bude muset hledat novou lásku, jelikož jejího bývalého prý ulovila americká lyžařská dračice Lindsay Vonová. Ta si ho s úsměvem pro média prohlásila za svého, což zní jako slušný přetahovaný ochlapa. Snad se Vonová a její nový úlovek pořádně zahřejí, nejen na lyžích.
4: Doprava.
5: Dopravní komplikace v Ostravě zařídila tentokrát sama policie, když se srazila cestou k naléhavému případu. Ukázalo se, že spěchali za dětmi, co se oháněli kuličkovými pistolemi. No, a tak se z obyčejné dětské hry stala nehoda s třemi zraněnými policisty a zdržením na křižovatce, to se prostě stane.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra se nad naší krásnou zemičkou bude střídat polojasno s oblačností, tak si pro jistotu zbalte deštník, aby vás nepřekvapila sprcha, co by vám smila i ten nejodolnější make-up. Noční teploty se propadnou na příjemných 5 až 10 stupňů Celsia, zatímco přes den se rtuť teploměru vyšplhá až k 18, někde dokonce i k 21 stupňům, ideální počasí na to, abyste odložili svršky a ukázali, co se v zimě plně posilovalo, nebo spíš krmilo. Tak si to užijte, než to zase nějaká studená fronta rozesere.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Move!

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

Přijde chlapek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej. Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: byla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 10 hodin dopoledne. Takže bacha, Češi zase jednou ukázali svou vynalézavost, po celé republice se prý ve velkém kradou igelitové sáčky z nákupních košíků, což značí, že naše láska k recyklaci, nebo spíš k úsporám, nezná mezí. Mezitím se ovšem v Brně rozpoutala vášnivá debata, zda je slušné nosit ponožky v sandálech i na svatbách, což je problém, který by naše politiky asi trápil víc než státní dluh. No a nakonec, na venkově prý frčí nová letní móda, holky si barví chlupy na nohách na zeleno, aby lépe splynuli s trávou při opalování na loukách.
5: Ze společnosti.
6: V Plzni se odehrála pěkná honička s cizincem, který před strážníky zbaběle skočil do ledové řeky a málem si tam umrzl koule. Ukázalo se, že na něj měla spadeno policie Česká republika kvůli platnému vyhoštění, takže kluk jeden neposednej dostane co proto. Teď ho čeká teplá deka v nemocnici a pak rovnou rande s cizineckou policií, která mu vysvětlí, co to znamená, s Bohem.
5: Kultura.
6: V Brně se aktuálně řeší nový street art, který budí vášně a zvedá obočí, hlavně kvůli odhalené anatomii, jež zrovna neskrývá pocity. Zatímco někteří nadšeně tleskají modernímu výrazu, konzervativci kroutí hlavou a spílají, že to je spíš pro dětky do nočních klubů než na fasádu. Město teď zvažuje, zda jde o umění s velkým, nebo jen o pouhou provokaci, co má lidi rozesmát, anebo nasrat.
5: Sport.
6: Antonín Kinský z Tottenhamu ukázal, že i když má premiér Leagu na kahánku, český brankářský um je prostě nesmrtelný. V nastavení vytáhl takovou bombu, že fanouškům vypadly piva s rukou a Tottenham si mohl oddychnout. Ten kluk má zkrátka koule a zachránil jim důležitý bod.
5: Doprava.
6: Aktuálně z českých silnic, u Prahy se jedna škodovka rozhodla pro netradiční parkování, když skončila napasovaná přímo mezi altán a mateřskou školku. Řidič po tomto, precizním, manévru rychle zmizel, takže teď policie pátrá po fantomovi, který si s vozem chtěl zřejmě zahrát na pískovišti. Než se plechový milenec ze školkové zdi vyprostí, doporučujeme rodičům zkontrolovat, jestli jim do pískoviště nepřibyly nějaké nečekané hračky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká taková ta náladová obloha, kde se střídá polojasno s oblačností, a sem tam nám to sprchne, až na takových 15 až 20 stupňů, ideální pro odvážlivce, co si nechtějí spálit záda. Zítra se ale vyjasní, takže už žádné výmluvy, proč nezůstat až do pozdního večera venku, s teplotami kolem 10 až 19 stupňů, sakra, to už je skoro na minisuchy.
5: To byly zprávy Crazy Rádia.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50, policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.
1: Crazy radio. Minimum muziky. Minimum informací. Maximálně fun. To je Crazy radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Co pa se děje? Co pa se to stalo? To kluci z Plzně s námi jsou. Oni tu jsou a my voláme halo. Soupeře znovu roznesou. My tu ten tým už 100 let rádi máme a každým rokem

všichni z plných plic. Za tu ten tým svou duši klidně dáme, to zpíváme si všichni z plných plic.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Gejzra! Minimum muziky!

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 11 hodin dopoledne. Českou republiku s příchodem slunečních paprsků zachvátila hotová bikini mánie, a tak se na koupalištích prý budou hodnotit nejen délka tobogánu, ale i to, jak se nám letní ešpéríčky vešly do plavek. Mezitím se na sociálních sítích rozjela vášnivá debata, jestli je lepší opálená prdel, nebo radši ta, co ještě neviděla slunce a zůstala doma u piva, hlavně že se zase neřeší drahota a politika.
6: Ze společnosti.
7: Takže, v Týně nad Vltavou zřejmě vypukla krize s vodou, což ale vedlo k nečekanému virálnímu hitu. Urostlí hasiči se totiž museli sprchovat venku v boxerkách a jejich fotky sbírají na internetu tisíce lajků. Hold, když už neteče voda, aspoň ať tečou sliny faninek.
6: Kultura.
7: Česko se na Eurovizi sice opět neprobojovalo na nejvyšší příčky, ale náš Daniel Žižka to ve finále pořádně rozjel, i když ho zradila technika. Skladba Crossroads, co se potýkala s kamerovými problémy, mu sice vynesla 16. místo, ale my víme, že na to měl. Aspoň se celý svět pobavil, že i Čech umí udělat pořádné drama.
6: Sport.
7: Opilý trenér basketbalistů na severu Čech odmítl přezout boty a raději se nechal vyprovodit městskou policií. Kvůli tomu jeho tým zápas skrečoval 20 minut, takže hosté si body odvezli zadarmo. Hold, když se chlastá v šatně, na palubovku už se pak hůře trefuje, nejen míčem.
6: Doprava.
7: Silnice po celé republice opět zažívají tradiční jarní kolaps, ovšem dnešní ranní špičku okořenil jeden kreativní jedinec. Na dálnici D5 se totiž borec rozhodl, že si svůj oblíbený ranní kousek chleba s máslem namaže přímo za volantem, čímž samozřejmě způsobil nefalšovaný chaos. Takže než se pustíte do jídla, raději zaparkujte, ať nám z té dopravy nezbyde jenom velký bordel.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra si počasí v Česku zahraje na schovávanou, oblačnost bude jako podprsenka, která něco zakrývá, ale tu a tam něco ukáže v podobě přeháněk, hlavně na západě, kde se může i zabouřit. Rtuť teploměru se nám bude pohybovat od chladných 5 stupňů, kdyby si člověk dal horký čaj, až po příjemných 22 stupňů Celsia, ideální na lehčí oblečení, třeba jako na rande.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

Rednecks. Shocker.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix. A turecký, palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, poledne. Vědci z Akademie věd dnes potvrdili, že průměrný Čech tráví na záchodě o 20 minut denně déle než loni, a to prý kvůli sociálním sítím. Řada respondentů se pak svěřila, že se jim tam prostě líp přemýšlí o tom, co za ten den ještě všechno nestihli, případně co za blbosti zase viděli na internetu. A co si budem, chlapi prý tam stejně jen utíkají před ženskejma.
5: Ze společnosti.
6: Nové studie potvrdily, že průměrný Čech stráví v koupelně víc času snahou o dokonalé selfie než samotnou hygienou. Jeden pán z Moravy se dokonce pochlubil, že mu tam trvalo déle, než se rozhodl, jakou pózu na TikTok hodí, než umýt si zuby. No, hlavně ať se nám pak zase neposere internet.
5: Kultura.
6: Máme květen a po celé republice se prý otevírá, co se dá, takže my Češi, známí svým kukáním za plot, se můžeme konečně vyřádit. Desítky muzeí, galerií a dalších tajných komnat se tváří, že jsou zdarma, aby přilákali davy, co normálně do kultury ani nepáchnou. Takže, pokud jste vždycky chtěli vědět, co se děje za zamčenými dveřmi, teď je ideální čas na kulturní šmírování.
5: Sport.
6: Český krasobruslař Tomáš Werner nedávno pořádně rozvířil vody, když v bulváru promluvil o olympijském sexu. Prý to tam bylo dobrý jenom s lidmi, co nebyli jeho konkurenti. No, hlavně že se na ledě vždycky soustředil, co říkáte?
5: Doprava.
6: Dálnice D1 dnes opět dokázala, že je ideální destinací pro zamilované, kteří si během ranní špičky stihnou vzít se, rozvést a dokonce najít novou lásku, než se vůbec pohne přední auto.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na den, kdy se konečně opálí i ti, co sedí doma u Netflixu, teploty vyšplhají na parádních 17 až 22 stupňů Celsia. Večer ale raději vytáhněte něco na zahřátí, po západu slunce si to zamíří k příjemným 6 až 10 stupňům a někde dokonce hrozí přízemní mrazíky, takže bacha na kytičky i ty ranní procházky s nahým psem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in the wrong.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: televizi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Spravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 13. hodina odpoledne. Vláda sice včera schválila zvýšení rodičovského příspěvku, ale to je pro většinu běžných smrtelníků spíš vzdálená hudba budoucnosti. Aktuálně totiž lidi víc zajímá, jak zaplatí za chleba a rohlíky, když už v obchodech pomalu ani bankovky neberou a digitální platby jsou prý in. No, alespoň, že se můžeme smát nad kuriozitami ze stezky Českem, třeba nad tím, že potkáte spíš pštrosa než medvěda.
5: Ze společnosti.
6: Takže, milí posluchači, na stezce Českem je prý větší šance potkat pštrosa než medvěda, což zní jako docela slušný úlet. Někteří turisti tam dokonce celý víkend čumí do mapy a snaží se pochopit vrstevnice, nebo se s úsměvem ztrácí za hranice všedních dnů, tedy spíš státních hranic. Holt, naši lidi se prostě nestratí ani v džungli, jen se občas diví, proč je ta stezka tak moc zarostlá.
5: Kultura.
6: Česko se chlubí novou knihou o nejbizarnějších místech, kde na vás čekají pořádné úlety. V jedné historické krčmě vás prý obsluha přivítá slovy, přišel ses nažrat, pacholku. Takže pokud hledáte, kam vyrazit za nezapomenutelným zážitkem, máte tip.
5: Sport.
6: Český národ opět nesklamal a vymyslel pinkball, absurdní sport, kde se míchá volejbal se stolním tenisem a člověk u toho vypadá jak debil. Hraje se na pingpongovém stole s pálkami, ale s volejbalovými pravidly na 3 doteky, takže míček lítá jako splašený. Jestli chcete pořádně zapotit trenky a neulomit si ruku, tenhle ryze český vynález je přesně pro vás.
5: Doprava.
6: Praha dneska ráno stála, jako by se všichni Pražáci snažili dostat do postele, ale někoho jiného. Na D1 u Brna zdržela dopravu rovnou celá paleta nafukovacích kamarádek, které se rozsypaly po dálnici a způsobily hotovou orgii zpomalení. Cestující si tak mohli vychutnat nečekaný vizuální zážitek, zatímco se posouvali tempem šneka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce i mraků, kdy ručička teploměru vyšplhá až k 22 stupňům Celsia, takže se možná i svlékneme do kraťasů. Sem tam sprchne, ale nebojte, žádná potopa světa se nekoná, a v noci si dáme zase deku, jelikož teploty klesnou k 5 až 9 stupňům Celsia. Zítra to bude podobné, s maximy kolem 22 stupňů Celsia, takže se připravte na další den plný letních lásek a možná i nějakých těch překvapení pod mrakem.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

podívej se mi do očí. Ty naposled buď chlap, snad chtěl si mi to ulehčit.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: stavěli velký UVKSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Crazy Radio. For cover.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 14. hodina odpoledne. Agentura Dobrý den, věhlasná sběratelka lidských kuriozit, chystá na konec května pořádný cirkus pokus o rekord v počtu lidí se zvířecími příjmeními na jednom místě. Takže, pokud se jmenujete zajíc, liška, nebo třeba vlk a máte chuť si zařádit, tohle je vaše šance se ukázat v plné kráse a třeba najít i svou druhou polovičku se zvířecím pudem. Jen doufáme, že se tam neobjeví žádný pan Kohout, co by zkoušel na slečny vlaštovky staré triky.
5: Ze společnosti.
6: Zaneprázdněná moderátorka Katka Říhová prý nemá čas na manžela a útěchu, pozor, nehledá u milence, ale v koučování. Chlap by si u ní asi ani neškrtnul, když má přednější duchovní rozvoj. No, chudák manžel, jestli mu koučování manželských povinností nevynahradí.
5: Kultura.
6: Plzeň se proměnila v kulturní divočinu. Alternativní festival Nastevřeno tam totiž rozpustilou taškařicí oživil čtvrť Bory, kde umělci z Česka i zahraničí obsadili zahrádkové kolonie i obýváky. Takže pozor, abyste při zalévání rajčat nepotkali baletku nebo herce, co vám recituje Shakespeara přímo u plotu.
5: Sport.
6: Českým sportovním éterem se znovu roznesla jedna z nejlepších hokejových hlášek, u které se člověk musí usmát. Komentátor kdysi trefně popsal Vackchendový blafák Lukáše Kašpara slovy, roztáhni mi nohy a já tam dám kotouč tak, jak se sluší a patří. Na tohle geniální spojení sportovní finesy s lehtivým podtextem asi jen tak nezapomeneme.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že na D1 za Brnem si včera někdo spletl dálnici s akrobatickou dráhou, když jeho plechová láska skončila na střeše. Celá dálnice D1 ve směru na Ostravu byla kvůli tomu na chvíli v pondělí uzavřena, což způsobilo, že si řidiči protáhli nohy v nekonečné koloně. Doufejme, že si dotyčný řidič z nehody odnesl alespoň poučení, že střechou se jezdí maximálně v kabrioletu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a mraků, teploty se vyšplhají na příjemných 19 až 21 stupňů Celsia, tak si sundejte svršky a ukažte světu, co v sobě máte. Zítra se sice objeví nějaká ta přehánka a mráček, ale teploměr ukáže stále krásných 18 až 22 stupňů, takže žádné depky, dámy, vikinová sezóna volá. A nezapomeňte, i když občas zaprší, není důvod schovávat se doma, vždyť mokré tričko sluší každému, a navíc, třeba potkáte někoho, kdo vám rád pomůže osušit se.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

pustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 15. hodina odpoledne. S příchodem slunečných dní se v Česku opět rozjíždí tradiční hon na takzvané plážové tělo, v posilovnách už dochází vzduch a na sociálních sítích frčí diety, které slibují zázraky na počkání. Módní magazíny mezitím ukazují, že letos poletí odvážné plavky pro rok 2026, ve kterých už skoro nic neschováte, takže se mnozí asi budou muset hodně snažit, aby stihli letní flirt u moře. Ti chytřejší si mezitím dávají pivo na zahrádce a na trendy kašlou.
5: Ze společnosti.
6: České vesnice se chlubí názvy, které by v nejednom cizinci vyvolaly nejspíš záchvat smíchu nebo minimálně pozvednuté obočí. Obce jako Pičín, Řitka, nebo třeba Smraďavka dokazují, že naši předci měli smysl pro humor, i když ten jejich vtip dnes občas zní pěkně lechtivě. Poštáci, kteří doručují dopisy do těchto destinací, mají bezesporu o vtipné historky postaráno.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že i když nám sex skáče z každého rohu, pořád o něm neumíme pořádně mluvit, alespoň podle nové knihy Česká touha od Hany Vackové, která mapuje 19 anonymních zpovědí Čechů o jejich erotických fantaziích i trapech. Publikace prý odhaluje, že od heteropárů až po milovníky BDSM tu máme pěkný guláš, kde se pozná skoro každý. No, ať už patříte k nim, nebo k těm, co si raději drží bobříka mlčení, kniha naznačuje, že v tom sexuálním bordelu nejsme sami.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že místo dřiny na trávníku se fotbalisté Slávě rozhodli pro pořádný odpočinek. Tandem, zdraví a chorý, si to namířil rovnou do Turecka, kde prý budou ladit formu a možná i nějaké ty bronzové opálení. Doufejme, že se vrátí oba v plné síle a s minimem spálených zadků, aby se na podzim nepral jen za míč, ale i z následky exotického slunce.
5: Doprava.
6: Reténi za volanty opět útočí. Nový trend ukazuje, že někteří řidiči v Česku projíždějí kruhové objezdy přímo přes jejich střed, místo aby se elegantně točili dokola jako normální lidi. Dopravní experti z toho samozřejmě nejsou nadšení a upozorňují, že takové chování může být pořádně nebezpečné, nehledě na to, že je to prostě hovadina. Takže, jestli nechcete, aby se z vašeho auta stal nečekaný středobod umělecké instalace uprostřed kruháče, raději se držte jízdních pruhů.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají příjemné teploty od 6 do 22 stupňů Celsia, tak hurá ven, než nám to zítra pokazí mraky a denní maxima sotva dosáhnou 18 až 22 stupňů. A bacha, prý se jedna celebrita snažila v noci ukrást měsíc, aby svítil jen jí naštěstí neúspěšně, takže...

policajt zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50, policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.

0: Slyšel jsem, že jste měl problémy s Hausem. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s Hausem.
1: Máme do současné doby zjištěnou jeho totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila pátrání. Je potřeba provést rychlý a profesionální zákon.
2: Nebýt pohotovosti a rychlosti policistů,
3: ještě bychom žili.
2: Vždyť poldové jsou taky lidi.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se tak neštrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 16. hodina odpoledne. V jedné nejmenované české porodnici se prý zase zbláznili. Vedení teď řeší, jak to, že rodiče dali svým novorozeným ratolestem jména jako Chanel Mademoiselle nebo Boris Elegán. Chudáci děti to budou mít v životě fakt na hovno.
5: Ze společnosti.
6: Paznehty osudu si pohráli s jedním výtečníkem ze Strakonic, který v noci na dnešek předvedl celému sídlišti parádní demoliční show. Po rozbitých oknech aut, převrácené motorce a poškozených dveřích ho policajti chytili, jak se s promile v krvi a drogami v žilách snažil pláchnout. No, některé noci končí fakt blbě.
5: Kultura.
6: Oznámení Jiříka Ara simulatoru potěší všechny fandy kultovního svatebního videa, protože tvůrci z Voodoo Collective chystají na říjen crowdfunding s cílem vydat hru v roce 2026. Čeká nás humor, unikátní mechanika opilosti a jako bonus nebudou chybět nástroje typu flašky, záchodové štětky a hořící holuby. Kdo by nechtěl prožít život legendy s hořícím ptákem v ruce, že jo?
5: Sport.
6: Francouzská fleretistka Isaora Tibusová si prožila hotové peklo, když byla obviněna z dopingu. Nakonec ji ale sportovní arbitráž zprostila viny, jelikož se zakázaná látka do jejího těla dostala při vášnivém lívání s partnerem. Takže dámy, bacha na pusu.
5: Doprava.
6: České silnice dneska hlásí klasiku, spousta drobných nehod, kdy si řidiči zřejmě myslí, že ploty a dopravní značení jsou jen vtipná kulisa pro jejich jízdu. Občas se do toho pletou i cyklisti, takže pokud vyrážíte, pevné nervy a raději se držte dál od všeho, co se hýbe, nebo naopak vůbec. D1 je standardně v Žiti, ale to už nikoho nepřekvapí.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Česká republika se dneska probudila do takového mixu, kdy se sluníčko střídá s mráčky a sem tam nás překvapí i nějaká ta přehánka nebo bouřka, takže deštník si radši vezměte, ať vás nepřekvapí zmoklá ofina. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni Celsia, což je naprosto ideální na to, abyste odložili zbytečné vrstvy a ukázali, co se v zimě urodilo. V noci pak teploměr spadne na příjemných 6 až 10 stupňů, ideální pro přitulení se k něčemu teplému, nebo k někomu, jak je libo.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

bezmocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků.

je všechno v pořádku, v tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Zlatá svaďba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn. Pravda, jak se tam objevil talířek polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem, dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 17. hodina podvečerní. Pražský bulvár dnes řeší, že se u zastávky MHD opět vyparádil místní exhibicionista, což už není žádná novinka, ale dámy prý tentokrát komentovali spíše jeho outfit, než cokoliv jiného. Policisté mu doporučili změnit repertoár, nebo alespoň vyhledat módního poradce, protože prý už lidi spíš nudí, než šokuje. No a zbytek Česka? Klasicky řeší, proč je pivo zase dražší a jestli přežije další měsíc bez infarktu z cen.
5: Ze společnosti.
6: Ženy, a možná i někteří muži, ranní vysílání detaily neřeší, mají letos o důvod víc k radosti, 22. června se totiž slaví Mezinárodní den bez kalhotek. Kdo by si pomyslel, že taková intimní volba má svůj celosvětový svátek, a ještě k tomu přímo v kalendáři. Takže dámy, ať už s kalhotkami, nebo bez, hlavně si to užijte.
5: Kultura.
6: Bruntál se konečně dočkal. Po zubaté žávě teď město láká na zbrusunové muzeum bahna, jehož majitel prý vsadil na fenomén seriálu Komebak. Holt, kdo by nechtěl vidět, jak vypadá pořádné bahno, když ho tam mají asi víc než smysluplných atrakcí.
5: Sport.
6: Liberecký obránce Kajon Dosi letos proti Spartě zjevně vybudoval speciální vztah, protože ve všech třech ligových zápasech putoval předčasně do sprch. Třikrát červená karta proti jednomu týmu, to už je spíš taková úchylka než jen smůla. Jestli se snaží pokaždé vypadat jako dřív v kabině, bůh ví.
5: Doprava.
6: České silnice dneska opět ukázaly, že je lepší mít pevné nervy nebo se raději zdržet doma. Kolony a omezení kvůli nehodám, kde se auta, sypala, do sebe či oploty, komplikují dopravu po celé republice, a to hlavně na D1 u Brna, ale i na menších cestách. Takže si pospěšte pomalu, ať si zbytečně neskazíte den nebo nezničíte lak.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na den plný slunce, s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 21 stupeň Celsia, tak si klidně vyvětrejte ty svý letní hadříky. Zítra nás sice čeká trocha mraků a pár kapek, ale s denními maximy kolem 20 stupňů to bude pořád na pohodu. Takže žádný stres, prostě ideální počasí na to, si večer dát skleničku, třeba i s někým novým, co vy na to.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
4: Minimum muziky.
0: Minimum
4: info.
0: Maximálně fun.
7: Crazy Radio. Maximálně fun.

taky. Maximálně fun.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní učitelka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkrese pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní učitelko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kůrku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní učitelko, to je poslední kůrka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres, velkou prdela, přes to pavučinu. Já Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, Pepičko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this, do this, do this.

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 18. hodina podvečerní. Zatímco chrabrý hasič z Prostějova se hrdině protahoval úzkou škvírou za nebohým koťátkem, herečka Eva Holubová, 67, chytila druhý dech a pochlubila se svým novým klukem, no to je ale jízda. Kdo by nechtěl mít ve skoro 70 kluka a být plný elánu, co?
4: Ze společnosti.
5: V Česku existuje vesnička jménem Onen Svět, kam se dá v pohodě dojet autem, přestože adresa zní spíš jako konečná zastávka po bujaré noci. Turisté prý s oblibou vytahují telefony, aby si vyfotili důkaz, že takové místo fakt není jen v hospodských debatách. Místní si už na pobavené reakce zvykli a berou to s nadhledem, prostě žijí v jiném světě.
4: Kultura.
5: Legenda české kinematografie Iva Janžurová slaví úctyhodných 85 a kdekdo se diví, že ji maminka při porodu stihla donést až do kuchyně. Prý jí dokonce v mládí jednu vlepila, když toužila být herečkou. Naštěstí se na herectví nevykašlala, jinak bychom přišli o spoustu parádních rolí.
4: Sport.
5: Pražské derby mezi Slavií a Spartou skončilo jako pořádnej trapas, když fanoušci Slavie vlítli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Lítali tam světlice, pivo a pár facek, takže rozhodčí musel tenhle cirkus předčasně ukončit. No co, aspoň že se u nás vždycky najde někdo, kdo se postará o pořádnou show, i když fotbal zrovna nestojí za nic.
4: Doprava.
5: České silnice jsou zase v permanentní erekci, a to ze samých zúžení a uzavírek, takže vaše průměrná rychlost se blíží rychlosti šneka, třeba jako v Plzni, kde se z města stala jedna velká úniková hra. Na D1 je to kolikrát taková drsnárna, že si člověk stihne vyřídit hypotéku a ještě si najít milenku, než se pohne z místa. Takže radši vyraste dřív, ať se tam na ty zácpy nekoukáte jak na Facebook plný cizích lidí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer to bude tak na mikinu, protože teploty klesnou na pouhých 9 až 5 stupňů Celsia, místy se můžou dotknout i 2 stupňů, takže opatrně na zmrzlé ranní ptáky, a to i tam dole. Zítra se ale oteplí na příjemných 18 až 22 stupňů a občas nás skrápnou přehánky, no prostě ideální počasí na to, abyste si udělali volno a šli si užít trochu té jarní spršky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: message.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Každý den je originál.
4: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
1: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 18. hodina podvečerní. Zatímco chrabrý hasič z Prostějova se hrdině protahoval úzkou škvírou za nebohým koťátkem, herečka Eva Holubová, 67, chytila druhý dech a pochlubila se svým novým klukem, no to je ale jízda. Kdo by nechtěl mít ve skoro 70 kluka a být plný elánu, co?
4: Ze společnosti.
5: V Česku existuje vesnička jménem Onen Svět, kam se dá v pohodě dojet autem, přestože adresa zní spíš jako konečná zastávka po bujaré noci. Turisté prý s oblibou vytahují telefony, aby si vyfotili důkaz, že takové místo fakt není jen v hospodských debatách. Místní si už na pobavené reakce zvykli a berou to s nadhledem, prostě žijí v jiném světě.
4: Kultura.
5: Legenda české kinematografie Iva Janžurová slaví úctyhodných 85 a kdekdo se diví, že ji maminka při porodu stihla donést až do kuchyně. Prý jí dokonce v mládí jednu vlepila, když toužila být herečkou. Naštěstí se na herectví nevykašlala, jinak bychom přišli o spoustu parádních rolí.
4: Sport.
5: Pražské derby mezi Slavií a Spartou skončilo jako pořádnej trapas, když fanoušci Slavie vlítli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Lítali tam světlice, pivo a pár facek, takže rozhodčí musel tenhle cirkus předčasně ukončit. No co, aspoň že se u nás vždycky najde někdo, kdo se postará o pořádnou show, i když fotbal zrovna nestojí za nic.
4: Doprava.
5: České silnice jsou zase v permanentní erekci, a to ze samých zúžení a uzavírek, takže vaše průměrná rychlost se blíží rychlosti šneka, třeba jako v Plzni, kde se z města stala jedna velká úniková hra. Na D1 je to kolikrát taková drsnárna, že si člověk stihne vyřídit hypotéku a ještě si najít milenku, než se pohne z místa. Takže radši vyraste dřív, ať se tam na ty zácpy nekoukáte jak na Facebook plný cizích lidí.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer to bude tak na mikinu, protože teploty klesnou na pouhých 9 až 5 stupňů Celsia, místy se můžou dotknout i 2 stupňů, takže opatrně na zmrzlé ranní ptáky, a to i tam dole. Zítra se ale oteplí na příjemných 18 až 22 stupňů a občas nás skrápnou přehánky, no prostě ideální počasí na to, abyste si udělali volno a šli si užít trochu té jarní spršky.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa. Maximálně fun.
6: These questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 20 hodin. Češi se opět předvedli, novým hitem letošního jara je totiž zahradní jezírko plné gumových kachen s parukami, což má prý odpudit slimáky, ale spíš to odpuzuje sousedy, co nechápou, proč má Franta před domem kačenčí diskotéku. Největší záhada je, kam zmizely paruky z jezevčíků, které byly populární loni.
5: Ze společnosti.
6: V Česku se to hemží obcemi, jejichž názvy dokážou rozesmát i kámen. Zatímco turisté se válí smíchy u cedule, onen svět, nebo kozodírky, místní si na tyhle prdelky na mapě už dávno zvykli. Jen si zkuste představit, jak asi vypadá oficiální adresa, když bydlíte třeba v Dolních Honicích.
5: Kultura.
6: V Pelhřimově, kde je i tráva rekordně zelená, se Muzeum rekordů a kuriozit opět chlubí parádními úlovky, co jinde v Evropě nenajdete. Mezi nejnovějšími bizarnostmi tam teď dřepí plyšový medvěd, co měří přes 4 metry a váží jako prase, takže to není žádný malý mazlíček. Jestli máte rádi zvrhlosti, nebo jenom chcete vidět, kam až může česká tvořivost zajít, tohle místo je prostě k nezaplacení.
5: Sport.
6: Místní fotbalový mač v Horní Dolní včera okořenil nečekaný incident, když jeden z hráčů zapomněl po pauze na hřišti trenky. Diváci si ale prý naštěstí užili nejen góly, ale i nevšední výhled, který byl prý ostřejší než VAR. Organizační tým už zvažuje zavedení povinných elastických gum nebo trenek přes hlavu pro podobné případy, aby příště zůstalo vše pod kontrolou.
5: Doprava.
6: České silnice se dneska zase tvářily jako parkoviště před výprodejem, samá nehoda a kolona, že by se z toho jeden zbláznil. Na D10 u Prahy dokonce musel přistát vrtulník pro paní se zástavou srdce, což provoz na chvíli úplně zašpuntovalo. Takže bacha na sebe, ať to na té cestě domů nějak přežijete.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude taková oblačná loterie s přeháňkami, ideální na to se fláknout doma, kde denní teploty vylezou na příjemných 17 až 21 stupňů, takže žádné horko, maximálně tak z vašeho vášnivého odpoledne. Přes noc se pak ochladí na 5 až 9 stupňů, což je ideál pro ty, co rádi v posteli pořádně přitopí, a nemusí to být jen topení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý a ví Bůh, ani moje tvář. Ani ten stín pode mnou není můj.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum infa.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: lásky nás tří.
1: Letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info. Maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 21 hodin večer. Praha zažila včera večer pořádnou honičku, když se na hlaváku jeden ožrala rozhodl, že si to namíří rovnou do metra na skateboardu, jen v trenkách. Ochranka měla co dělat, aby ho, toho jelimena, chytila dřív, než se mu fakt něco stalo. Nakonec se ukázalo, že mu šlo jen o sázku, ale chudák teď bude platit pokutu jako prase.
5: Ze společnosti.
6: Českobudějovicko zažilo bizarní nález, v lese byla objevena bedna s bezhlavou, mrtvolou, ze které se nakonec vyklubala silikonová pana ze sex shopu. Policisté tak místo vraždy řešili jen ukradenou figurínu, kterou původnímu majiteli vrátili. Zloděj ji zřejmě nechala choutky chladnými, když si ji v lese odložili.
5: Kultura.
6: V Praze je k vidění výstava české umělecké scény po roce 1989, kterou s vášní, až skoro milostnou, pozbírali nizozemští manželé. Ti si české umění zamilovali tak moc, že ho sbírají už 30 let, a evidentně to nebyla jen platonická láska k obrazům. A to všechno, dámy a pánové, začalo už v devadesátkách, když se tady ti dva potkali a zřejmě nejen s uměním to jiskřilo.
5: Sport.
6: Na amatérském fotbalovém trávníku to o víkendu pořádně vřelo, když se jeden z útočníků, místo aby kopl míč do brány, zakoukal do faninky v dekoltu a trefil pomezního. Prý to byla rána jako z děla, ale aspoň se diváci královsky bavili. Pomezní má teď na památku modřinu a historku pro vnuky, jestli se z té rány vůbec vzpamatuje.
5: Doprava.
6: Tak to máme čerstvé, na českých silnicích se zase jednou ukázalo, že někteří řidiči mají koule a na povolenou hmotnost s vysoka kašlou. Polská dodávka, která měla mít maximálně 3,5 tuny, si to vesele šinula s neuvěřitelnými 7, což s ní udělalo spíš pojízdnou bombu než standardní dodávku. Místo rychlého dovozu teď řidič řeší s policií mastnou pokutu a z ostudy kabát, což je holt riziko podnikání s přetíženým berkem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková teplotní houpačka, že si ani prsa neschováte, na východě republiky se rtuť teploměru vyšplhá až na příjemných 21 stupňů, zatímco na západě to bude jenom 19. Připravte se na to, že večer to spadne na chladných 12, takže se budete muset tulit, ať už k manželce, nebo k lahvi vína, což už je skoro to samé.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio, minimum muziky.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Dobrý večer, co se dá? Martino? Něco vám nabídnu?
1: Jo, něco vám nabídnu.
0: A má to být něco sladkého? Nebo teplého? Nebo nechutného?
2: Ale víš co? Na to jako nemáme čas. Tempo.
1: A stejně máš malý péro a malý vlasy.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum info. Maximálně fun. Whatever.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, 22 hodin večer. Naši milí spoluobčané se letos zadlužili o dalších 14%, takže už dlužíme úctyhodných 4,2 bilionu korun. Vypadá to, že kdejaká hypotéka je fakt pěkná kurva a spotřeba frčí, ať se děje, co se děje. Takže jestli máte na pivo a rohlíky, jste pořád král, nebo spíš královna, tohoto zadluženého království.
4: Ze společnosti.
5: Dneska už je to fakt mazec, lidé dobrovolně platí těžký prachy za to, aby mohli držet hubu, nečíst a ani se pořádně nenajíst. Terapie tmou, oblíbená v Česku, má vyprodané termíny na roky dopředu, protože naše digitálně zhuntované mozky zkrátka potřebují pořádný detox. Kdo by to byl řekl, že ultimativní odpočinek je prostě jen tma a klid, co?
4: Kultura.
5: Praha má nový zrcadlový labirint na Můstku, kde se člověk mezi 80 zrcadly ztratí tak rychle, že ani nevypálí selfíčko, ideální, když chcete na chvíli zmizet z povrchu zemského, nebo zjistit, kolik máte vlastně zadků.
4: Sport.
5: No tak to vypadá, že fotbalové derby pražských zase jednou předvedlo, jak to vypadá, když se fanoušci utrhnou ze řetězu, místo slavení titulu se tam rozdávali spršky piva a pár facek. Spartanský brankář Surovčík si tak místo plácání po zádech odnesl pivní sprchu přímo do ksichtu od jednoho z rozvášněných fanoušků, co na tom, že na trávník vletěli i děti kvůli Instagramu. Klasika, prostě vrchol sezóny po Česku, kdy se na hřišti mydlí kdekdo a lidi za to platí jak mourovatí.
4: Doprava.
5: Tak to máme dneska v Plumlově docela patovou situaci na křižovatce, kde si dvě řidičky zjevně řekly, že přednost je jen pro srabíky a jedna pak skončila s fárem na chodníku. Inu, ty naše silniční předpisy jsou zkrátka tak jasné, že je ani 18-letá slečna a 49-letá dáma nepochopili. Kdo měl přednost? Zdá se, že asi nikdo, hlavně že to odnesli jen plechy a nervy.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra se dočkáme převážně oblačné oblohy, ale denní teploty se vyšplhají až na příjemných 21, 22 stupňů Celsia, takže ideální počasí na venkovní aktivity. V noci se však ochladí na zhruba 7 až 10 stupňů Celsia, takže bacha, ať vám na terase nenastydne nic, co má být v teple. Odpoledne a večer se místy objeví přehánky, tak si připravte deštníky nebo rychlý úkryt před nečekanou sprchou, co vám zkazí ruda na tváři.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

že auto mám půjčený, že není možný, že na tohle můžu fakt vydělat. Jo. Člověk bez talentu neumí bubnovat, musí to hold máma dotovat. Snaží se zjistit, o mě snad všechno, nafouknu drby, fakt mega. A

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. května, slaví svátek Ivo, jméno s keltskými a germánskými kořeny, které se často vykládá jako tisové dřevo nebo lukostřelec. Všem nositelům jména Ivo přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Přijde ženská do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. května, předposlední, 23. hodina večerní. V hospodách napříč republikou se začíná šuškat, že pivo zase o něco podraží, což prý některé štamgasty dohnalo až k myšlenkám na studenou vodu, nebo, nedej bože, nealko. Mezitím se na sociálních sítích zase řeší, jestli je lepší pít ranní kávu z hrnku po babičce, nebo z trendy termohrnku, a hádky dosahují nečekaných výšin. A pro ty, co si říkají, kde je ta kurva láska, tak jedna influencerka se pochlubila novým diamantovým prstenem, co prý dostala od tajemného ctitele, takže asi někde ještě je.
5: Ze společnosti.
6: Helejte, na stezce českém se dějou fakt bizarní věci, například jeden borec potkal pštrosa, ne medvěda, což je v našich lesích asi stejně pravděpodobné jako výhra v loterii. Někteří turisti si s sebou táhnou takový krámy, že posílají domů balíky o váze přes 10 kilo, asi jim došlo, že s tou hromadou hovadin fakt nikam nedojdou. A pak jsou tu ti, co se vesele bloudí přes státní hranice, protože vrstevnice jsou pro ně španělská vesnice, to je prostě nářez.
5: Kultura.
6: Včerejší vernisáž v galerii u Zlatého osla skončila fiaskem, když jeden z performistů, namísto uměleckého vyjádření, omylem schodil sochu Venuše a odhalil víc než jen své vnitřní pocity. Kurátor je sice na prášky scény opravy, ale proslýchá se, že návštěvnost galerie raketově stoupla. Holt, nahota vždycky prodává, že jo.
5: Sport.
6: Takže, hokejové šílenství v Česku. Naši hoši na mistrovství světa se sice snaží, ale to, co předvádí faninky v hospodách, to je teprve pořádný extraligový výkon, pánové. Některé by si za to zasloužili rovnou zlatou helmu, a to nemluvíme o těch, co jim pak padají kalhotky přímo na leda.
5: Doprava.
6: Tak to máme dneska zase veselo na D1, kde se ranní špička protáhla až do odpoledne kvůli jednomu deblovi, co se rozhodl testovat aerodynamiku kamionu s protihlukovou stěnou. Tisíce aut tam stály jak špinavý prádlo v koši a lidi si prý už začínali zvykat na život v kabině, někteří si dokonce balili na dovolenou přímo na dálnici. Jediný, co tam fakt jelo, byly nadávky a fantazie, co všechno by se dalo v koloně stihnout, třeba i to, co obvykle patří za zavřený dveře.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to bude pěkně na hovno, teploty se drží kolem 5 až 10 stupňů Celsia, takže si vezměte pořádnou deku, ať vám nezmrzne prdel. Zítra už to ale bude lepší, denní teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 22 stupňů, i když občasné přehánky nám to můžou trochu posrat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Yeah!

0: odbyla půlnoc.
1: Půlnoc.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
4: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, půlnoc. Tak nám v Pelhřimově zas vyhlašovali rekordmana roku, prý se tam sešlo tolik bizarních hlav, že by z toho jeden dostal regulérní pédel. Mezitím v Plzni se občani dál srou s americkou třídou, kde jim radnice místo klidu narvala bagry a teď čumí, jak se jim rozkopaná ulice mění na bulvár, co nikoho nesere.
7: Ze společnosti.
8: Týmě nad Vltavou řešila městská policie docela jinou mrtvolu, než by čekal i ten největší hororový fanda. Z bedny v lese se totiž nevyklubala oběť vraždy, nýbrž bezhlavá silikonová pana ze sex schopu, pravděpodobně štíplá nějakým nenechavcem. Strážníci nakonec nalezence vrátili majiteli, jemuž ji zloději odnesli od domu, ale zřejmě jim nebyla dost dobrá.
7: Kultura.
8: Češi jsou prostě dementi, co se týče rekordů. V Pelhřimově, kde je jediné muzeum rekordů a kuriozit ve střední Evropě, si teď můžete prohlédnout třeba největší funkční krasohled nebo obří zimní bundu. Kdo by si pomyslel, že tyhle kraviny někoho baví, ale světe div se, i takovéhle úchylárny prostě v Česku máme.
7: Sport.
8: Hokejisté na mistrovství světa sice bojují na ledě, ale mimo něj se už stihli stát terčem národa. Jejich nové reprezentační obleky prý totiž vypadají spíš jako pyžamo, což rozproudilo debaty, jestli naši kluci nebudou potřebovat spíš uspávanku než gól. Jen aby po dalším propadáku neusnuli rovnou v kabině, čert je vem.
7: Doprava.
8: Tak to nám začal parádní večer, když se v pražských záběhlicích tramvaj čelně líbala s autobusem, což vypadalo jako kurva drahá rande. 18 cestujících utrpělo různá zranění, takže ti, co chtěli jenom v klidu dojet domů, mají teď akorát tak prdeli klid a místo domova nemocnici. Holt, když už si myslíte, že vás v Praze nic nepřekvapí, MHD si vždycky najde cestu, jak vám to vyvrátit.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Zítra si počasí v Česku s námi bude hrát na babu, dočkáme se oblačnosti, místy i přeháněk, ale hlavně se denní teploty vyšplhají na příjemných 20 až 22 stupňů, v noci se podržíme mezi 7 a 10. Takže jestli máte zítra rande, holky, nezapomeňte si vzít něco, co se snadno svléká, nebude to sice na plavky, ale na tyhle jarní teploty to bude žhavý jak 1. máj v Kardašově řečici.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

vezmu klíče od jiného bytu. Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

0: je
1: koza kurva. Odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
2: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
3: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
3: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
3: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
3: to nie je naša mamička má kľúče.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
1: One, two.

0: Každý den je originál.
1: 20. května slavíme svátek Zbyška, jméno slovanského původu, které se často vykládá jako ten, kdo rozmnožuje slávu. Všem Zbyškům přeji k jejich dnešnímu svátku jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum.

0: It's only a chosen few that do what we do.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
4: pecky.
5: Crazy Radio. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 20. května, 1 hodina ráno. Takže, milí posluchači, vypadá to, že někteří Češi si berou heslo Láska ve vzduchu až příliš doslova, jelikož se prý jedna dvojice neudržela a dali si to přímo v letadle. No, aspoň že se na zemi nemuseli dlouho hledat, že jo. Letušky prý jen varily oči, ale cestující si nejspíš užili víc než jen nudný přelet.
7: Ze společnosti.
8: Policisty v Týně nad Vltavou vypekl bizarní nález v lese, místo mrtvoly objevili bezhlavou silikonovou panu. Někdo se jí zjevně zbavil, asi už ho nebavila, nebo mu prostě začala moc žrát. No co, aspoň se ukázalo, že některý chlapi dostane do úzkých i guma bez hlavy.
7: Kultura.
8: Pasažéři jednoho letu si udělali z kabiny soukromou ložnici a evidentně si užili víc než jen turbulence. Dvojice se seznámila přímo na palubě při vzletu a zjevně nemohla vydržet schoutkami do přistání. No co, láska kvete i ve výškách, jen ta posádka z toho asi měla spíš osypky.
7: Sport.
8: Tak to vypadá, že hokejová legenda Petr Čajánek se trefil do černého i mimo led, když si tajně vzal o 21 let mladší Michaelu Habáňovou. Bulvár šeptá, že mu dřív prý hlídala děti, takže se z chůvy vyklubala hotová manželka, což je pro některé chlapy splněný vlhký sen. Kdo by nechtěl, aby se mu ta, co učí kaparty barvičky, nakonec starala o celou domácnost, co?
7: Doprava.
8: V Plumlově se včera dvě báby srazily, protože každá kráva si myslela, že má na křižovatce přednost, to je prostě pecka. Jeden náuták letěl na chodník, škoda za kilo, a jedna řidička do nemocnice, to jsou, kurva, dopravní značky. Takže jestli nechcete, aby vám auto skončilo v hajzlu, raději si to na křižovatkách ujasněte.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den, kdy rtuť teploměru vyleze od 7 až na 21 stupňů Celsia, takže si na to ranní vykulení z postele, kdy člověk nic nevidí, připravte svetr, ale odpoledne to bude na lehké tílko, pokud se teda nebudete stydět za ty špeky po zimě. Zítra nás pak čekají teploty mezi 9 a 22 stupni, takže žádné velké horko, ale na koupališti to už půjde, jestli se tam ovšem do té vody po všech těch víkendových radovánkách vůbec odvážíte. No a jestli máte rýmu, tak si to užijte, protože ta se na vás vykašle stejně jako vaše ex.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí, pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.

0: odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy